0: Ústa hinn ír a cuimdi bheith hegi gobeach an rúd tán an júf, so hi gobeach hig dhéach nóta?
1: Ó, bhí sé dach sreti, rúdi, mar mán nóch ímest dhuar ní hain nirich an dhíne tímuit an tíri bhí hartig an ám, agus ach bhí sé anán ekel mach rúfa, agus nó smuinti bhí ege, bhí sé wad ahead of his time an dhérsa bérla. Ach, A chéine muinte spidéal go mór leis agus chéine sé é le muinte spidéal agus go mar rá.
0: Bhaint siú ceart bhaile a chéile?
1: Á, bhainech, go mar rá.
0: Agus, cén sórta bhaid a tíirin is múvi chai bunna ag réma vi, tú chéint sérs go gura sá dín a bhaid tín tánúr da cínse dasach, go bina cartu dasach. Bina sórta bhaid a bhaid rá sá pléile sér dasach nún dhálfa dóiach nún cadan?
1: O na bachlocha lúg a bheitse yna edúsa bwy dialwadwyrwch agus tintion agus cwrclocha tímwt o tíhe agus perhiws agus ach bheitse yna sculptures tyn a hain dyn tu ach dim eslaen ti tyn nir an slaen ti chymais yna bwy yoch tu tri mach ach nir sian an nir tyn yna ach nirw ymys yn tyn ar fod yn dyn a gliog yna bachloch sy'n nôs yn ôl sy'n dan o'n.
0: Agus, hos, tos yma eich, dham sy'n ymlaen chys, rar, wel, ba lai o'r tlaig o'r lai dog o gwn i hwach, fi tu, lai dog o mae fi, ond ti'n pwynt lyd eich ochtw ti?
1: Ni'r amach nŵi mewn a dig eich pwynt, ie. Nŵi dig ochtw, nŵi dig ochtw hwnnw.
0: Nŵi dig ochtw. Agus, fi tu cael teud, siach brian yn sy'n, bim ti'n ti siach, ti'n y bela hyn y cair ti'n sy'n?
1: Bwy ie, gynom, ie, bwys yn grant fe'n nŵdra as chymsa, le hyn o'r chloch yn tam sy'n. Ach, cwym e siar ar siach i dolwm siar mewn o'r siar cloch mahas y gwladach. Agus cwp cloch nws as acel, pyrsio ma fi dahan i desyn, ta bys chahain Paul o yna'n chyn, nws bôl, yna sef falle siar tuas, gwefecu siar eid yn hwn. Ach, siar ffob le sin na le hyn yn cas o'r sy'n sisiol fe na rwyd o wain, fe hyn anam cas o'r wola ar y sisiol nawt y lofi wola. Agus heis cwpl mi o sin, dwi'n meddwl eich gwrdd fer up cart o, agus rhaid a tu rhaid i lehen stoi delyn chyn dwi'n chyn. So chwrs a cloch o ilgwm, sbio le imi, fe heisga. Ach sy'n rydw i siarad sbwn ysbwn ysbwn na mae dyn sy'n beirl y memory mwtsol. Gwm hyn na yn cas yn sysial o wola, agus fe brehwyr y gloch. Noed i fe brehwyr yn cas o'r sysial. Agus sy'n chwi olmwth dwi'n bwnws, le hi holi cerfel rwyd y byll. Chwy sy'n hynny gwylio'r di eis gwym chynnys rhaid sy'n ffwyl me cechel ei letr chi yna le hi cael iecu agos enw chi ti hy agos nyr oes yna yn letr chi yna tatwn anr o'r dybu yna gloch mae'r tan y lein ti zir achod tan y cas o chi edrych tan y cawn i led ach sy'n step môr do yn anna fe ffiol yn cael ei gael cerfa clocho.
0: Agus, gwaen i mi, oedden nhw'n wai Jesus a fe second dyn agus i dyn i wartain. Cech chi, mae'r ni hawl o'n gwrdd o'n edrych yn dyn le tog o'n gynnymar yn tom sy'n beidio, ni mae'n dyn nhw'n wach a beidio mae'ch sy'n mac up gael y pleile cloch, ddif sy'r cloch agos togi a chloch agos togi a sgwnsi agos y cynnal sy'n rydach. Ni sa'n beidio chi'n fech gael y cwrsîm sy'n cynnal sy'n obydig yn om.
1: Mae'r ddiolch yn meddwl yna, nid yw'r gochtwr yn mynd i lifyn sort. Fi ddiolch yn snwydr y tam yn gynnom, dwi'n siarad gwrdd drinkings i sbydiol, cwrt o drinkings, le hi'n ôl y gobyr. Ni chep mewn gobroch, gyma hi'n le hi obr chlochon. Fi'n meddwl hendi gymau gyda omwydr o'ch ddysgol. Sian am o'r rwyd yma, fi am, ach er y bwynt i'ch hosyma, hwn sian eisg o'n. Ta sa'n cwpa dynelu, rhywyr sydd eith, ni hwn sian eisg sy'n rhwb. Ach, camarog mae o'n i ddynnu fi gart y gantra i gynom dyna gyr o clocho, tag liwr meis yn rhywbeth reit yn dyn mi togaeth balwy. Ach, cael sy'n fe ddol, cael tu gydain y sialet y hws, ach, sy'n yr hynny'r sialet, dod na'n gyliwr dyn y gloch. Agus dyn mae'n slomi'n abod amod frysyn.
0: Agus, yn un hann ys, diolch yn mwyn, chael o hwrt ys, fi'n sysu yn yr gair yn y gweithio na nhw yn un hann. Mae'ch sy'n meddwl, mae'n leta togel bali cloch yn ys, diolch yn mwyn, agus...
1: No, rwy'n meddwl, mae'n hach ein, agus yna meid le togel bali. Ni lyn drwy'n nawt, ag eich, sesio fe cerbryd pys y clocho. Ach, yeah, ta cuid ychydig mwy obyr le ffecil sy'n gallu, cyn nhw ti smw, na'n gordi'n ta'n sa'r til, yn the Circle of Life garden. Agus, ta mi hwt rwy'n yn carfa sy'n chyn le'n er yn y clocho. So, ma ta dyn mi gyrra.
0: Agus, is obyd wall, stoi Raymond yn ys, yn cynnal sy'n obyd, obyd is obyd destyn gylio'r ffaidil yna I?
1: Well, she had a good name, she was on wall. A Hanish Taglior, Ulashi Nuan, ta air guns, a Gusrudi Machina Hran, Mamsa, begging them Hordi and Lalive, Tatsu Mach. Ach, Idish Katun, Snas, and Ruda Yen Leshin Live, a Jedi Necher, so cash an action made.
0: Ach, Stohoi, Gordonesh, I give out a hustle, but you can't say the Jesus, my hook should be. But Talorog, a law of Hokkiegi Stohid, should not be the Runisha, Talorog, a law of Hokkiegi, a dispidial, because I had a marriage, the Cardinal, you could see the Illurga Oscar Beer industry on the Jachtan Shah.
1: Oh, Taba, Dad, Gamor, Maradu, my ball and chin and Nur a hosse sé mar han vi sé dag sit art gallery ve Gunnamara is Srinisha is Srinisha vi sé ge ge neighborcha agus gudin lot an Johan on card on hein to gjør dine fastian agus sé hosse sé sé vi en bringologi vi ge isnina Ach, Queen Rusha, Season, Darlands, it's Cardon, Chin Behel Macher, Warrig, is Marduce Hain. We pictured Ziffiat on Horola, Behel Warrig, and the Creek Kundach Lloyd, as Hensha Gamorlish. Ach, Shine Golshire, Nurvin, head couple beans, it's in Darland. Nurvin has a shagin, the sculptures, Timuch. We tispant us more in 1988 Salabasasha Cloch Tenmier. So we glior tispant via Delvator of the Lugavian. Ach, we shashin a war again. Medina Honik Egonomshin Marad Dinto Paintal, so the machine to Dangalore Arts, so Nisha Heskin, Tabo Dorothal, so in a couple of the Beckley, the Sidish got a clean the cousins, be Parik Rainey, and the sculpture is Carua, the Spring Bork, the Sculor Dinella. We in Tuspas and Gahaling.
0: Ach, go on the Shuaki or Kuzakhazai, the Ekal Raymond, Kuzakhazai, the Schlafekal, no Kuncha Lafekal.
1: Shafari Arnisha, Shafari na Honik near Slanch Hamash near Shanan Glior Yena, a Glior Gupdilta, a Ganam, a Taglior PC, a Shapiva just to Tia. We piece of one camera, T. Hughes father, Eramala, a Hanny T. Hughes less, as Hanny Guinness less. We piece of death in Chin camera. A Mavrahanto Susalina, did he have a couple of pictures?
0: Well, then, Raymond, tell me a boy who says he has to stay at the moods at the mines, and because beds and basically all the moods at Easter, Kunzi, Lockin, the lady, Hodgon, Boy Vincent, Ebonat, the infrastructure, August, Colloy, Moods, Telefui, Acha, Tama Boy, who says loud for Jesus, Mara. So he can be on time, Miss Smoomer, all the same, like the inedited.
1: Hennishal is easily freshnet, Acha, Camarago, Jesus, Louis Hornet.
0: Jesus. Well, shana Jesus agus cairt on spidial. Ach, Raymond, ta ma bwych wyt asa iach tu steach gydig wedi am aedin agus lawrfwy.
1: Gormil ma hagad fiol.
0: Gormil ma hagad Raymond o flaharta yn sin agus a lawrlin fwy Jesus agus fwy cairt on spidial.
2: Ta ESB a garw cunas a chwch dítir yn tírsio. Arish. Tomadig ferbert srat siunskado a wanan le fwynyf greina agus gwyhe. Chon neafs blochus fwynyf na heran an yartu, agus fwynyf in anuata a chur ar fóil da átion a cónia, da ermacha, agus duch nóhi. Dar dauchi féin. Tá tila ólis esb.ie.
3: Is ívan liam gamean tui gónig gyr ven eindi liam, agus tais am galeana tu me, fiú ma wogam gajian tíf ele gan sír.
4: On cadunas telefíse, Bill nach Danin Sharat, Atasha Fosle Hyuk, Shinand Lee, Fide Chance, or TV License.ie, nun ene figure first, or Realtors Naheran.
0: Feil sinis agus Corachy agus sadó edidólín a bhí siad an 16 seo níor an bhád seolán ach bhí Corachy an agus neart a capiapan agus an aim siad gobeidáu a cap lenai agus a maid a bríd bíanach teca isteach sa siúdio go dímad a maid sin le lautlín. Cechú tú a bríd?
5: Mánis go maid, íntach, pasadio.
0: Tá, chéin an inyn sé dé sé nádúr a díist.
5: Well, ceach megur tis a fanta fúsa mú jó písa, fí mar alamein, tá sé gwetí acu. Tú da velach nuas a rénas.
0: Rúdi mér bá velach a nuas, ní vizí siúad múhúrt a déis, sé gwetí dí séibbe. Ach, edi dólín, zéna sáchtan sá, agus fórsribu emsi dí álanai.
5: A bhí sé intach buch le dí eisiad an dar a blíon rinn sé dhebhúchan ar a bhéle norhaf ach seán blíanta hinn agus neart rossi cáliúl an agus ag sé dhe an norhaf agus mlíon an sin rís bara iarthú sa tá fásgus fórbert sacéir agus sclúrobar go chur seachí go goiste so bár an buchas lach go lóba a soch sin agus bhí sé intach bhil sead bhín lád bhín norhaf go dásach tús bhín mlíon an ní seisir ís bhí sé nús fe mód Nilsam, Costa del Sol, Watkins, Bro, Acha Gunnamara, Vise Intach, Vise Anaba.
0: Agus, Abo, Né, Lushu, Wadibid, Vitesan, Vise Agabdach, Vites, Fushnan, Nadia Tau, Shad Musta Korachi, Mileb, Etes, no, which have known Skulora, which had a question, which had a question about Hassel.
5: Ni Malinta, Skulora. Happen, Gumany, Saul to Lord Shinef, as of Glorgon, the Humrodi Hans Machan. No, Ni Mag, le, le lin tess just John and Shea said to she saw sto he said at on all to gumra gondul renus to she saw that ach and chinner talent on soon she will said sto in chinner bra has came it ur gastu galamach to she the who's the who needs mu will said so we glory the initial heart negus hatig said the gonyel said the wallach trialy tena hawal so he why shen ach no ma der ma khola hachten we said khola rosa gus khola der shachtene bin amshir glorgnam bin chan difrul bezer go helos spórle fornia iksula farigus mala fornil ele we said ma shalom agus iska guma so branche da rire it would on agus er lo ach vinie ye vi anan te pismish magalo for shani sor bezer his Catalogs to in the first band, agus na Ross Ishan Golmach for Sharunia Bugnis near Shachate, will said Achvisha Lom in Ye Mohan Vig, Sasra Ashach Freshen, he's the Dolin, Swishan, Sachdulan of Freshen go, California.
0: August, can those courses or a course of Hadakaban?
5: So, to in Rutag Das Freshen, Fin Ross Isha, Tafekalad, Bagnacholot, Matur Trot, Tunan Ross Eckel, to Nasan Karni Park, so Tafekal Bra, so Trianton Vion, Mars Gnola, Glorgan Rossi, August, Hartahir Numed Glevisha. So we share. Sochfather, so he should Liloch Telish, we should kin to Visha Sochfather. Ach bhí sé intach, bhí feicáil bráir, bhí chulúg an ainn an tál, agus sin a tú ar a dorír ag rás, ag bhil locht féochna an chulú d'eicáil.
0: Agus ar dú sá tán dólí, nes mín tárint stráint ar éifrás, agus hí lehéd an leiné, rá rínt fáis ír an?
5: Bhí sé, bhín tú fás dínaí an, agus dóhí, bhí sé gadaas mar d'eicá, bhí gulúr stráint ar éan, agus bríd a drám nes d'eicá gulúr blenta tismahúrí, gwaelgúrí, agus dínaí mar sin, sin chan hannig na gwaelgúrí a tén, nuas a fe písa trúna, ach bhí gulúr drám átúl freisin an, agus dóhí, lánún agus gasúróga agus teilí agus iad gasúrní bheag agus iad sprís mus an isgus rudí so vi sálinn isna cael meascán go chulichan al dina takil chéil agus iad a brannhuir vil sad
0: agus nach íntoch an fógrécht am a smáilet a bú a dýv kúrsi tarastóidach dan isgus a kínaltur a bú lortúr sem múint sér gailgjóði agus marsunin sér þar það ekki sér þar agus það ekki
5: sér þar Tarlín sé chula hachtan ach gohori in éinis fi gliur gunna Rossi drom galmach gan tílein an athedar hú gus said life jacket ar hú gus cuisa cifach siad brannu gal ach kitta Tarlún seo wul said agus fiú an na corachí wul said na chuimin sé sin ar úmru agus a rovíacht ma chugun sé der tana siachan a bog agus rudi wul said so fecin sé drom si seach gus bút si mór ar hú gus bint sér ach kitta sé seo gan tílein a bit kitta Tarlún seo be watch nu cair nis an kitta sé di chapa ach da cuisa cunis fag clig an mór mergulich be watch ar chuisa cuach
0: Ie, chanig mwyd alain